0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Musím fakt, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do desíti, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
3: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
2: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
3: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Popravdu.
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z...

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
5: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
0: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu na 103,7 FM. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá taky dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to v úterý večer oznámil na svém Facebooku. Turka vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance opozice. Premiér Andrej Babiš zmínil pouze pozici zmocněnce. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku. Informoval o tom irácký premiér při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. La Rocha si po 16 letech zahrají o druhý titul. Ve svém doteď jediném finále zdolali v roce 2010 Nizozemsko.
0: Rock Radio. Počasí.
8: V severovýchodní polovině území bude hlavně v dopoledních hodinách oblačno a zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30 stupňů. Naopak na severu území naměříme kolem 21.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
8: Na D8 se bouralo ve směru na Prahu na 33. kilometru a pozor si dejte na nehodu v Chomutově na Bezručově ulici.
0: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea. Když příroda pomáhá. Rock Radio. Rokovej rozjezd.
10: Dobré ráno, čumáci!
13: Ve středu vás zdraví v 6.02 za pár vteřinek 03. Anabel.
8: A Zuzka.
13: Ladíte Rock Radio, nevím, jestli jsem to říkala, jsem dneska tak přiblblá. Vyspala se, Zuzi?
8: No, tak jako, dá se tomu říct po 5 hodinách spánku.
13: Víš, co se stalo mně? Mně ve 2 ráno spadnul obraz. Málem jsem se počúrala strachy, byla to rána, jak
8: zděla,
13: jako, já jsem si nejdřív myslela, že mi spadnul jako telefon na zemře, jak mám ten těžkej, tak jako ono to zní, když spadne cihla, když to, a ráno právě jsem úplně zmateně a říkám, co to tady sakra bylo za to obrovskou ránu. No ne, já totiž nepoužívám háčky kvůli dírám do zdi, takže mám všechno nalepený na ty obou stránky a prostě se to
8: odlepilo.
13: No jako jo, ale bylo to docela creepy teda, takže já jsem jako křičela nějak, pak se mi zdály nějaký noční můry, že kdybych vám to dneska zdála přiblblejší než obvykle, tak si z toho nic nedělejte.
8: Víme proč.
13: No a na začátek si dáme houby magický, to se tematicky hodí, tak si přijdu jako na houbičkách.

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Ladíte Rock Radio, rokovej rozjezd, dohráli na Megadeth a samozřejmě ani dnes vás neuchudíme o rozdávačku. Mám tady dva lupeny na Sudfest, který se koná 1. srpna na Dostihový dráze ve Slušovicích. Hraje tam Divokej byl, SPS, Vypsaná fixa, Panoptiko, Iné kafe, Doga a další. Jinak lístky rozdáváme klasicky přes náš Instagram, Facebook. Napíšete si zprávu, připíšete telefonní číslo a po 8:30 jednomu z vás uděláme radost, takže držím všem palečky a pojďme pokračovat další muziku, ať se tady nevykecávám, když nám tu chybí náš vtipný element, o kterém vám za chvilku teda popovídáme. Málem se včera zabil na motorce, takže doufejme, že nám dorazí zpátky ve zdraví, začínám mít o něj lehké obavy. Pink Floydi.

0: Scott Stapp na Rock Rádiu, Uhoď mě víc. Zuzko, já tě mlátit nebudu, neboj se.
1: To seš hodná, nech si to
0: náhodzíká. Dneska dobrou náhodu, já si počkám, až se nám vrátí von bez dárku, tak dostane hned kopačku s vrutem ve vzduchu. Každopádně pojďme popřát dnešním oslavencům. V roce 1977 se narodil Ray Toro, to znamená, že dneska slaví 49 let, je to zpěvák a skladatel známý z kapely My Chemical Romance. Dále tady máme Johna Dolmayana, vždycky ty jejich arménský jména, tyjo, z toho se můžu vykoktat. 53 let je to bubeník System of a Down, dále v roce 1966, to znamená jubilejních 60, slaví Jason Bonham, což je syn bubeníka Led Zeppelin Johna Bonhama. Kromě hraní s Led Zeppelin na koncertu k 40. výročí spolupracoval i s dalšíma hudebníkama, mimo jiné s Jimmy Pagem. A 70 svíček na dortu dneska sfoukne Joe Satriani, který mu budeme přát ještě později. Je to americký instrumentální rockový kytarista, hlavně multiinstrumentalista a je 15krát nebo byl nominovaný na cenu Grammy, prodal přes 10 milionů alb, takže žádnej chudák, což z něj dělá nejprodávanějšího instrumentálního rockového kytaristu všech dob. Tak já přeju všem čtyřem happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bys člověk nevěřil, že jsem zpěvačka, viď?
1: No, úplně ne, no.
0: Přijďte ta paní, která tam každý den kráká faleště ty narozeninový, ty, jo, to je přesně ona za chvilky. Harley, zatím je to dobrý, o jo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
5: Vše pro bagr.cz.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Zatím je to dobrý Harley v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. A zatím je to dobrý, my to krásně stíháme. 6.29, Zuzka je ready, takže pojďme na zprávy, počasí a dopravu.
1: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12.

0: do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Hasičům ve středních Čechách v úterý odpoledne a večer přibylo výjezdů kvůli bouřce. Zasahovali u popadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Je to výsledek dohody podepsané v úterý mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského poloostrova. Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3, 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou.
0: Rock Radio. Počasí.
1: V severovýchodní polovině území bude dnes hlavně v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, taky bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty budou na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak mezi 23 až 28 a na severu území naměříme kolem 21 stupňů.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se stále řeší nehoda ve směru na Prahu na 35. kilometru. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati směr od Rokovice a v Plzni na Klatovské třídě.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.

0: Billy Joel na Rock Rádiu, ladíte rokovej rozjezd, já tady mám jednu aktualitku. Frontman The Rolling Stones Mick Jagger se v novém rozhovoru pro New York Times otevřeně rozpovídal o odvrácený stránce života rokový hvězdy. 82letá legenda přiznala, že dlouholetý pobyt na výsluní člověka psychicky poznamená natolik, že už se nikdy zcela nevrátí k běžnému životu. Já vám přečtu jeho slova. Je to samozřejmě nenormální, není to život, jaký žije většina lidí. Ovlivní vás to, můžete se odcizit ostatním lidem a mnoho lidí ze showbiznesu proto tráví čas jenom s lidmi ze showbiznesu právě proto, že mají společné zkušenosti a postupně se vzdálí tomu, čemu říkáme skutečný život. No a na otázku, jak se tomu brání, odpověděl, že se snaží dělat obyčejné věci, například si vyjde sám na ulici, zajde si koupit noviny nebo něco podobného, ale prej je to jenom dočasný, protože psychicky je vaše mysl už natrvalo poškozená. No s tím se nedá než souhlasit, ono je pravda, že čím díl člověk jakoby je nějakým způsobem vidět. Já jsem si vždycky představovala, jak to mají těžký třeba takový ty lidi, kteří fakt ani nemůžou vidět na ulici.
1: No to musí být fakt neskutečný, jakože prostě tě vyfotějí všude, jo. Když se škrábeš prostě na nose a Bůh ví co.
0: Jako já už
1: prostě...
0: teď kolikrát si říkám, protože už jsem jako docela vidět i na těch sítích a takhle, stává se mi právě hodně často, že mě jako lidi poznávají, ať už sedím kdekoliv prostě v kavárně nebo tohle, chodí si pro podpisy a tak, to tady za sebe nedělám Madonu, ale prostě, že i to vlastně tě schýzuje. Pak si říkáš, jdeš úplně rozcuchaná, ze psem vypadáš jak bezdomovec.
1: Kdo tě vidí, kde, kdo tě pozná.
0: S mastou hlavou a tak si říkáš, pane bože, oni si budou říkat, to je ta paní, která je hezká na tom Instagramu a teď tam vidíš tu bezdomovky, že
1: by si
0: hodila
1: říkám,
0: pětku.
1: Že by tě kvůli tomu nemuseli poznat.
0: To
1: víš,
0: si jako, taky že... vždycky uklidňuji tím, že si říkám, kámo, nikdo tě nepozná. Přesně. Můžeš být naprosto klidná, maximálně podle tetování. Jinak taky ještě Mick zdůraznil, že pódiová persona je jenom vlastně přehnanou verzí jeho skutečného já, že na pódiu působí jako hlučnej dominantní člověk s obrovským egem, ale že ve skutečnosti takovej není. A že jsou lidi ze show businessu, který tuhle roli bohužel nevypnou, že už zůstanou v té roli.
1: No jsou prostě známe egoisti.
0: Ano, známe i takový, je to přátelé samozřejmě. Já vždycky říkám, že bych chtěla být jako Karel Gott, který byl extrémně v tomhle tom vlastně jako pokornej a i ve starším věku, kdy už mu nebylo třeba dobře ani psychicky, ani fyzicky, tak prostě do posledního fanouška on podepisoval
1: gentleman.
0: S úsměvem, gentleman, milej, žádnej narcistní kokot. Takže buďme trošku jako Kaja Gott a za chvilku si dáme Ozzy Osbourna.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Zději už tam budem?
10: Přestaň! Štěl mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
13: To není možný, že to ještě nemáte.
14: Tak my taky čekáme, že jo?
15: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
16: Tak to musí stát na účtárně.
13: To už je po splatnosti.
16: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
17: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

od rána do večera. W i FM nebo na radia.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Přátelé, ladíte Rock Radio, rokovej rozjezd je 6.53, za chviličku v celou budeme mít zprávy a Zuzka nám teď řekne, co se do nich nevešlo.
2: Češi v Chorvatsku na pláži ukradli kabelku značky Louis Vuitton, ve který se schovávalo v přepočtu přes 1 milion korun.
1: To si děláš srandu. A co to bylo za Čechy?
2: No, teď jsou ve vazbě v Chorvatsku.
1: Takže asi chvilku pobydou si v chládku místo v teple, kam původně jeli.
2: Ale víš, co mě zaráží? Mm-hmm. Kde se na pláži v Chorvatsku
1: vezme Louis Vuitton kabelka s milionem?
2: S milionem, jakože ta kabelka ještě dobrý, ale kde se v ní vezme sakra ten milion?
1: Já jsem chtěla říct, že při mým štěstí, kdybych kradla, tak ukradnu fejkovou stržnici a budou v ní maximálně žvejkačky, takže...
2: Jaký schnilý ponožky.
1: Nebo tak něco, no, nebo jako, no, jako třeba jabko plesnivý. Takže paní s pánem, nebo pár to byl teda, jo?
2: To nevím, píšou jenom Češi.
1: Češi,
2: takže tyjo, to se neví.
1: Skvělý, my se nezapřem, prostě máme tu náturu.
2: Tak jako říká se to, no,
1: máme,
2: že jako jsme nebezpeční
1: renomé.
2: V cizině.
1: Dávejte si pozor, držte si kabelky, jsou tam Češi.
2: Jako jo, no, ale fakt teda jako milion korun v kabelce, to bych jako si
1: ale
2: nechala líbit.
1: Ty chytřejší to řeší chytře. A to tak, že přikryjou tu kabelku ručníkem a tím pádem ji nikdo nevidí.
2: Přesně, tam není vůbec ty telefony pod těma ručníkama, nikde
1: ten
2: nic.
1: Ten iPhone nejnovější s tou kabelkou s milionem, to se přikryješ ručníkem a je to neviditelný. No. Takhle to dělám já. Takže přátelé, zakrývejte si vaše kabelky a teď už do gabeskydy.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: Radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Malé nemocnice varují před přehnanou centralizací péče do velkých zařízení. Může podle nich negativně ovlivnit dostupnost péče v regionech. Podle nich hrozí, že pacienti budou muset za péči jezdit o desítky kilometrů dál a kvůli zahlcenosti velkých center se prodlouží čekací doby. 7 z 13 obětí nejtragičtějšího požáru na španělském území od začátku století je z Británie. Další 3 oběti pocházejí z Belgie a po jednom pak z Francie, Spojených států a Španělska. Požár na jihu země vypukl minulý týden a zničil na 7000 hektarů území. Americká armáda oznámila dnes kolem 4. hodiny ráno, že dokončila novou vlnu úderů na Irán, která trvala 7 hodin. Iránské revoluční gardy oznámily útoky na Bahrajn, Kuvajt nebo Jordánsko. Bahrajn a Kuvajt dnes noci hlásily útoky. Jordánská armáda informovala, že zničila 3 iránské rakety. Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Zápas se začátkem v 21 hodin středoevropského času nemá vyloženého favorita. Oba celky drží na šampionátu neporazitelnost.
0: Rock Radio. Počasí.
1: V severovýchodní polovině území bude hlavně v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a taky bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy opět s přehánkami. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni a o něco chladněji bude na severu území kolem 21 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se stále řeší nehoda ve směru na Prahu na 35. kilometru, kde se srazil náklaďák s osobákem. Bouralo se taky na D35 ve směru na Ostravu na 281,5 kilometru. Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati směr Otrokovice a v Plzni se bouralo na Klatovské třídě.
6: Housebrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Abyste našli na pláži nějakou pořádně naditou kabelku s milionem, vám přeje Anabel.
1: A Zuzka.
3: Doufáme, že se máte hezky, máme 4 minutky po sedmí, čeká nás další hodinka rokovýho rozjezdu. V ní budeme přát například oslavencům, řekneme si ještě nějaký novinky z rokový scény a tak uvidíme, co nám padne do oka.
1: Tak jo.
3: Tak jo. A teď si dáme Nirvánu.

Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, tohle byl Joe Satriani a nehrál nám náhodně, protože dneska tento úžasný hudebník slaví svoje sedmdesátiny. Je to americký kytarový virtuos a jeden z nejznámějších rockových kytaristů na světě. Mimochodem začal hrát kvůli smrti Jimiho Hendrixe, bylo mu tehdy 14 let a dozvěděl se během fotbalového tréninku o smrti tady toho slavného hudebníka a údajně tehdy oznámil trenérovi, že končí s fotbalem a stane se kytaristou, což skutečně udělal a dodržel. Učil některý z nejslavnějších kytaristů světa. Mezi jeho hráče patřili například Steve Vai, Kirk Hammett z Metallica, Alex Kolník z Testamentu, Larry Lalonde ze skupiny Primus a nebo Charlie Hunter. Zajímavý taky je, že první album financoval kreditní kartou, tehdy si vlastně půjčil penízky a následně si ho všimlo vydavatelství díky doporučení Steve Vaie. A zajímavá taky byla kauza, kdy zažaloval Coldplay v roce 2008, podal žalobu kvůli tomu, že skladba Viva la Vida měla podle něj příliš připomínat jeho instrumentálku If I Could Fly a spor nakonec skončil mimosoudním vyrovnáním, kdy přesné podmínky nikdy nebyly zveřejněny. Takže pojďme si říct, že Coldplay museli asi vytáhnout hodně tučnej šek, aby tohle z toho zamázli. A při koncertování si přetížil malíček levý ruky natolik, že se ráno nikdy nemohl ani vlastně tím prstem pohnout a nakonec kvůli tomu musel některý skladby se přeučit s jinýma prstokladama. My mu přejeme z Rock Rádia a všechno nejlepší a pojďme na další pecky, dáme si Accept.

0: skupina Accept a jejich metalový srdce na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Mám tady další aktualitku. Návrat Bon Jovi na pódia po čtyřletý pauze provází celkem nečekaná přestřelka mezi Johnem Bon Jovim a bývalým kytaristou Richiem Samborou, protože ten se na sociální síti X ostře pustil do svého bývalého spoluhráče i jeho pěvecký formy. Doslova prohlásil větu: opravdu vám to zní dobře, jste hluší. Vše odstartoval původně celkem nevinný komentář fanouška, který Samborovi navrhl, jestli by se ke kapele nechtěl vrátit, což kytaristu vystřelilo naprosto do černé díry a začal nepříčetně kopat kolem sebe. Přestaňte, je spousta věcí, které nevíte. Viděli jste to? Opravdu vám to znělo dobře, jste hluší. On mě tam nechce. Natočil 6-hodinový film o svém plastovém krku a o tom, jak zvítězí. Udělal ze sebe hrdinu, operace ale nefungovalo. Kdyby měl hlas, tak bych do toho šel. Vyjádřil se Sambora, konec citace. Jinak vlastně Bon Jovi na začátku července se vrátili na koncertní pódia po několikaletý pauze a frontman podstoupil náročnou operaci, což jsme stejně několikrát říkali. A celý tady ten proces zachycuje dokumentární série Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story a právě na ní Sambora svými poznámkovi o 6-hodinovém filmu a plastovém krku narážel. Tady to vypadá na otevřenou válku, přátelé. Samozřejmě to budeme dál monitorovat, a jestli k tomu bude něco vtipného, určitě to pak okomentuje i s Honzíkem, až se vrátí. No a za chviličku další muzika, čeká nás Lucie, tak zůstaňte s náma.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, dobrej, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
9: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
11: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
12: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
13: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
14: A já vám jako dlužím?
15: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
16: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
17: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Je 7.30, ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd a právě teď je čas na další zprávy, počasí a dopravu.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Hasičům ve středních Čechách v úterý odpoledne a večer přibylo výjezdů kvůli bouřce, zasahovali u popadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Je to výsledek dohody podepsané v úterý mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského poloostrova. Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Athénách roli nasazené trojky a porazila 6-3, 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: V severovýchodní polovině území bude hlavně v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, taky bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak bude mezi 23 až 28 stupně a na severu území kolem 21 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se řeší nehoda ve směru na Ostravu na 286,5 kilometru. Narazilo tam auto do středových svodidel, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na Pražském okruhu se bouralo na výjezdu z D10 od Turnova na Pražský okruh směr D1 na exitu číslo 58. Potom v Havířově se řeší nehoda na Dlouhé třídě a v Plzni na Klatovské třídě.
1: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.

0: Ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd, tohle byl Mick Jagger s Lennym Kravicem a já jsem vás teď chtěla pozvat do našeho e-shopu, přátelé, ano, je tu oblíbené okénko Horsty Fuchsové, já jsem vám chtěla říct, že máme nový trička, je na nich spousta vesniček, kde vysíláme, takže se tam můžete najít, kde právě vy bydlíte nebo kde nás ladíte s naším Rock Rádiem a kromě toho tam máme doskladněný montérky, kraťasy a taky letní rozkládací lehátka, který se akorát hodí na tuto grilovací sezónu. Krásně se do nich pohodlně usadíte, jsou na nich nádherné nápisy, takže se podívejte, vše najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. No a tím jsem prodejní okénko uzavřela. Doufáme, že to dneska strhnete a za chvilku si dáme Kerny blízko nás.
1: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
9: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
10: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Amarante na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Máme 7.53 a právě teď zbystřete všichni motoristé. Přichází Marcela, jeho motokeci.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Nebývá úplně zvykem, abych dostal záchvat smíchu poté, co se dozvím, že můj kamarád rozsekal svou závodničku na trsátka. Ale tady mi nic jiného nezbylo. Totiž, když Adam Březík v sobotu poslal svůj závodní speciál do věčných lovišť a do společného chatu nám přišla fotka, která to dokumentovala, jeden náš společný známý to sušek okomentoval. Adame, na ten Masters of Rock si až tak spěchat nemusel. Ten začíná až ve čtvrtek. Faktem je, že po dlouhých letech to vyšlo tak, že se Master nekryje s Bohemkou. Na což tedy Adam, jak už jsem říkal, zareagoval své rázně, ale že se tam těší, to zní i z téhle jeho pozvánky.
3: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březík. Normálně vás zvu na naše závody a dneska bych vás chtěl pozvat na trošičku jinou akci, a to Masters of Rock 2026, který se bude konat ve Vizovicích již tenhle víkend. Takže doufám, že ve čtvrtek všichni dorazíte a že si užijeme pěkný rokový zážitek. Tam spousta kapel od Halloweenu přes Marilyna Mansona, Arch Enemy a dále. Takže věřím, že každý si přijde na své a že si to všichni společně užijeme. Ahoj.
2: Sami slyšíte, že u Adama je nepokrytý těšink na Masters of Rock, takže pokud se tam s ním potkáte, můžete se vyfotit, pokecat o tom, jak to bude s Barunkou, a ti jízdivější, třeba já, se ho můžou zeptat, jestli nemá trsátko s podpisem.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké středeční ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá taky dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označený za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to v úterý večer oznámil na svém Facebooku. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku. Informoval o tom irácký premiér při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země, o kterém se diskutuje už několik let. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. La Rocha si po 16 letech zahrají o druhý titul.
1: Rock Radio. Počasí.
0: V severovýchodní polovině území bude hlavně v dopoledních hodinách oblačno a zataženo, místy s občasným deštěm a taky bouřkami, ojediněle i silnými, jinak bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat do 28 stupňů a na severu území bude kolem 21.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 v Brně ve směru na Ostravu se řeší nehoda na 190,5 kilometru. Bouralo se taky na D35 ve směru na Ostravu na 281,5 kilometru. Potom se řeší nehoda na Regensburské ulici v Plzni, tam se tvoří kolony, a taky v Ústí nad Labem se bouralo na křižovatce ulic Jateční a Textilní.
1: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci. Krásnou středu ze studia Rock Radio vám přeje Anabel.
0: A Zuzka.
2: Ano, stále jsme tu osamocené, kdo nás naladila až teď. Přátelé, v týhle hodině si dáme rozdávačku. Já vám ještě za chviličku zopakuju na co, protože vás 6 hodin ještě většina spala, takže teď, když už jste probraný, tak si to zopáknem. Většinou píšete, až když to zopakuju po druhý. No a teďka nás čeká rozjezd v podobě skupiny Hattrick. Nechte vlajky vlát.

Motorhead na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, slíbila jsem vám zopakovat rozdávačku, tak právě teď je ten správný okamžik. Nastražte uši, kdo nemáte co dělat 1. srpna na dostihový dráze ve Slušovicích se koná Sudfest a já tady mám pro jednoho z vás dva lupeny. Hraje tam Divoký, byl SPS, Vypsaná fixa, Panoptiko, Iné kafe a další. Takže kdo by měl zájem, stále si ještě zhruba 20 minut můžete napsat na náš Messenger, Facebook, Instagram, nezapomeňte připsat telefonní číslo a my pak jednomu z vás zavoláme, takže buďte na vašem přijímači, ať to neprošvihnete, protože jinak voláme dalšímu. Teď Billy Idol a Rebel Yell.

0: POD Afraid to Die. Přátelé, dneska bych chtěla pogratulovat oslavencům k svátku, protože svátek slaví Jindřich a nebudete tomu věřit, Jindřich je můj tatínek. Takže já mu přeju všechno nejlepší. No a kromě toho máme den želéží žalek, den milovníků koní a den kuřete pečeného na pomeranči. Zuzi, jak seš na tom s koňma, žíželkama a kuřetem blbě, to vím, protože jsi vegetarián.
1: Kuře nejím, koně taky nejím.
0: Ne? Ani v těch v kuličkách siky?
1: Asi ne, hele, takže nic moc za mě ty svátky dnešní.
0: Takže blbý, žíželky jaky ne, protože to je vlastně, ono se to dělá z prasečího toho.
1: Oni tam taky dávají do toho, no nějaký.
0: No to je takže z toho kolagenu, no, že jo, no. Oni to vyvářejí.
1: Ale dneska když už dělají všechno ve vegetariánských verzích i koně, takže
0: i koně si dáš. Takže prosím, jeden veganský steak z koně. Děkuji tady pro Zuzanku Kleinu. Prosím vás, kdybyste měli na skladě, tak nám pošlete tady na Bělehradskou. Děkujeme moc krát a za chvilku si dáme olympiky.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
9: Matrace za hobičku. CZ.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
18: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
17: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
19: Potřebujete dětské kolo?
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
19: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
19: Raskal
1: a Bíny.
19: A teď navíc se slevou 30%.
1: Happysport.cz.
8: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší.
8: Letní slevy právě odstartovaly.
15: Zažij léto naplno.
8: Když zábava,
15: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.

0: Deep Purple na Rock Rádiu ladíte rokovej rozjezd. Máme 8.30 a Zuzka už je opět ready. Já nevím, jak to tady tak strašně rychle utíká, že ty zprávy jsou každou hodinu. Vlastně dvakrát. No, teď znova.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokovýradio.cz. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
2: Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Zápas se začátkem v 21 hodin středoevropského času nemá vyloženého favorita. Oba celky drží na šampionátu neporazitelnost. Vítěz se v nedělním finále utká se Španělskem a poraženého bude v sobotu čekat souboj o bronz s Francií.
3: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s pětiletou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se řeší nehoda se zraněním ve směru na Hradec Králové na 273. kilometru. Na D11 se bouralo ve směru na Brno na 208. kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu na Liberecké ulici, tam se zdržíte.
4: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.

0: Eternal Dark, nekonečná temnota, ale my tu máme spousta světla, přátelé, a máme tady taky dva lístky na Sudfest, takže kdo si napsal mobily, dejte si prostě mobil do ruky.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
9: Asi 100 tisíc.
8: A ty s tím nic neděláš, jo?
9: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
8: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
9: No to se, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
8: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: A je to tady. Další ročník festivalu Magmafest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jilavském letním kině za účastí kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnout, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Předproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magmafest.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme zpět a na drátě máme Irenku, která od nás získává dva lupeny na Sudfest. My tě zdravíme.
2: Ahoj, já zdravím.
1: Krásný dobrý ráno, ty jsi nám prozradila, že pečeš, řekneš nám i co pečeš, prosím tě, takhle po ránu.
2: Jo, já toho peču strašně moc, teď momentálně asi 100 věnečků, 100 větrníčků, 100 špiček.
1: Ty kráso.
2: Pak nějaký dorty a tak.
1: Hustý, takže na jakou veselku?
2: Ne, to je na oslavu a různě, tak jako, já se tím živím, takže...
1: Jo, no tak to jo, takže až se budeme já nebo Zuzka vdávat, tak víme, komu máme napsat, říkáš.
2: No jasně,
3: já bych jako nečekala, no, já zrovna chci nadiktovat adresu Bělehradská 132, Rock Radio,
1: jo,
3: prosím.
1: Jo, takhle, že rovnou, tak Zuzka říká, že nemáme čekat na svatbu, ona totiž ví, že v našem případě to je dost, že to může trvat i spoustu ještě let, takže možná nepohrdneme.
2: Dobře, tak
1: to...
2: já připravím nějakou krabičku a ji dovezu do Prahy. Za ty lístky ty mi to stojí.
1: No tak ty jsi boží, ale prosím tě, s kým vyrazíš, nějaký manžel nebo někdo, kdo už to máš vymyšlený?
2: Ne, manžel vůbec, toho nepotřebuje, máme spoustu kamarádů a mám kamarádku, úplně skvělou kamarádku, které budu taky chystat na 50. nějakou oslavu, takže vezmu ju.
1: Ježíš, to se mi líbí, emancipovaná žena, krásný. To my máme se Zuzkou velmi rádi.
2: Ale tam bude chlapů, takže jako to nepotřebujeme sebou tahat.
1: No vidíte to, přátelé, pokud nás poslouchají nějaký rockerky, bojí se napsat volupeny, vidíte, Irenka se vůbec toho nebojí, prostě chlap ne chlap, jedu, tam bude spousta chlapů, já s tebou naprosto souhlasím. Takže nám prosím tě, pošli nějakou fotečku, jak jsi to užila a jestli tam zbalíš nějakého fréra, tak ti chceme jít za družičky se Zuzkou.
2: Tak mi můžete pomoct na pes potom na tu svatbu.
1: No nevím, jestli zrovna my dvě jsme takový manuálně zruční, možná když nám dáš něco míchat do ruky, nějaký těsto, že bys to nemuseli jako pokašlat. No.
2: Jako hlavní ochutnávačky by to šlo.
1: To jo. Na volizování krému se nás užije.
2: Přesně tak.
1: No ale tak se mi hezky těšilo nás a užij si moc festival.
2: Tak jo, díky moc, ahojte.
1: Ať dobře dopadne pečení, papa. Tak to byla Irenka, já myslím, že měla radost, my máme taky radost, že jsme lístky předali do správných rukou a teď už si dáme ne Irenku, ale nějakou Báru od Plexis.

0: Battle Beast Unbroken, nezlomný, my jsme taky ze Zuzkou nezlomný, už to tady táhneme od pondělka sami dvě, zatím přežíváme, docela bych řekla, pojďme se poplácat po ramenu.
1: Ano, ale kde se ten Honza už vrací?
0: Já nevím, já jsem taky chtěla říct, je nám tady krásně, Honzo, kde jsi? Kdo to tady má furt makat za tebe, to příšerný už přijď, prosím tě.
1: Ještě chrápe určitě.
0: A, jo, a já si ani nemůžu tady sednout prostě na gauč, protože bych tady pak nic nestíhala, takže se koukej vrátit a očekáváme suvenýry, bomboniéry a tak dál. Tak. Takže klasicky nic nedoveze. No nic, a my se na vás v tomto složení budeme těšit i zítra, takže si užijte zbytek dnešního dne. Samozřejmě laďte Rock Radio a já vám posílám poslední pecku v rokovém rozjezdu. Budou to Offspring, Self Esteem. Mějte se báječně, zítra, páčik, slimáčik.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: webu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké dopoledne. Máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Hasiči 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požár ještě částečně ochladil. Hasiči ale nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly 2 autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři podle prvotních informací oznámili, že ošetřili 12 lidí. Před 9. hodinou pak upřesnili, že celkově měli 17 pacientů. Jedna žena má středně těžké zranění hlavy a vrtulník ji přepravil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. 7 z 13 obětí nejtragičtějšího požáru na španělském území od začátku století je z Británie. Další 3 oběti pocházejí z Belgie a po jednom pak z Francie, Spojených států a Španělska. Požár na jihu země vypukl minulý týden a zničil na 7 000 hektarů území. Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Zápas se začátkem v 21 hodin středoevropského času nemá vyloženého favorita. Oba celky drží na šampionátu neporazitelnost.
0: Rock Radio. Počasí.
2: V severovýchodní polovině území bude hlavně v dopoledních hodinách ještě oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a taky bouřkami ojediněle i silnými. Jinak bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni a nejchladněji bude na severu území, kde bude kolem 21.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se stále řeší nehoda ve směru na Hradec Králové na 273. kilometru. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a boural se v Praze ve Strahovském tunelu směr Barandovský most. Tam neprojedete taky pravým pruhem. A potom na Pražském okruhu se bouralo směr D1 na výjezdu z desítky od Turnova na exitu číslo 58.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz. Hausbrandkava.cz.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne.
4: Já se obávám, že neřeknu nic teďko.
2: Jsi takový zaskočený, že?
4: Musíš to vzít ty, musíš to teďko tady zatáhnout.
2: Dobře, tak startuje, jak se to tady jmenuje, ten dopolední... Co to je?
4: Ansábl.
2: Dopolední vysílání s Kamilem Drábem. Máme 3 minuty po 9. a teď si dáme Billy Talent.
4: No, vidíš to, jak to šlo, no. A vysvětlili jsme lidem, proč? No, ani ne, víc.
2: No, že tě zaskočilo trošku, no.
4: Zaskočilo, no. To se stane, jako, no. Tak pojďme si zahrát a třeba
2: ty se běž napít.
4: Jo.

0: 9 hodin 17 minut na Rock Rádiu dozněli Guano Apes. Pokud zajdete na sociální sítě naší druhý stanice, tedy Rock Radio Stage, tak máte možnost získat lístky na Rockin' Rozec, který proběhne 18.7. a my vám na něj rozdáváme lupeny. Můžete si tam napsat, všechny informace najdete, jak jsem říkal, na sociálních sítích, jak na Instagramu, tak Facebooku Rock Radio Stage, a čas na to máte do 15. hodiny. Tak jestli chcete vyrazit na ověřený standardní kapely, které jsou v rámci Rockinu po všech městech a zastávkách, tak si napište, ještě jednou opakuji, Rock Radio Stage, ne na klasické stránky Rock Radia. No a my si za chvíli dáme Panoptiko, dáme si Black Label Society a budou taky Guns N' Roses.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Hřevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

0: hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Rok 1991, Guns N' Roses, jedna z kapel, která byla žhavý želízko v ohni. Rok 1991 byl bohatý na skvělý alba. Ani nevím, jak je to možný, že se to takhle sešlo. Stačí jenom jmenovat třeba Nirvánu, právě Gány, Metallica s černým albem, Hey Stupid od Alice Coopera, Ozzy Osbourne, No More Tears, a tak bych mohl pokračovat. Prostě vyšla spousta skvělých desek a vyšly právě v druhé polovině roku, což z Gánu a Metallica udělalo, jak jsem říkal, žhavý želízka v ohni, takže se hned naplánovalo jejich společný turné. Až později se ukázalo, jak hloupý to byl nápad, protože ty kapely k sobě absolutně nepatřily a rozbroje, které vedly hlavně teda mezi Jamesem Hetfieldem a Axlem Rosem a zbytkem kapely, tak ty byly opravdu velký. Lars Ulrich, ten si to užíval, protože ten byl vždycky takový jakože víc obchodník, takže věděl, že spojení těchto dvou kapel je naprosto luxusní a že vydělá spoustu peněz. Nicméně málo se ví o tom, že k tomuhle turné se ještě měla připojit Nirvana, nebo respektive byl to takovej nápad Axla a chtěl ho dotáhnout do konce. Takže požádal právě Cobaina, jestli by se s Nirvánou nechtěli přidat na tohleto společný turné, načež mu byla sdělena zamítavá odpověď. A navíc ještě je docela zajímavý, že Axl Rose požádal právě Nirvánu, aby mu zahrála na narozeninový party. No a to se taky samozřejmě setkalo s negativní odpovědí, takže je pak označil společně s Courtney Love za smažku právě jeho ženu a prohlásil, že jestli se to jejich dítě, tedy novorozená dcera Francis, narodí postižený, že by měl jít sedět. No a když si přebemete, že za pár dní potom mělo proběhnout předávání cen MTV Awards, tak je vám jasný, že se to neobešlo bez konfliktu. A to se taky stalo, protože se tam porvali v zákulisí. Ale to je jedno, to už jsou takový jako detaily, jenom je důležitý načichnout tu atmosféru těch 90. let, jak to vlastně mezi těma dle kapelama fungovalo. A to je třeba pro mě hodně zajímavý. My se teď zase vrátíme zpátky, dáme si Divokýho Billa, Pretty Reckless, dáme si Pearl Jam, no a podíváme se taky na kulturní tipy, abyste věděli, co se kolem vás bude dít.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active v kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in cinema a dokonce mají připravenýho i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautumberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: kosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turka vyzvala k rezignaci i opozice. V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml. Vystoupí i kapela Mirai nebo americké hudební duo 21 Pilots. No a španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne možnost přeháněk nebo bouřek a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia. Na jihu Moravy může být až 29.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě zkoukneme silnice, začneme v Praze, a to konkrétně v ulici Hertigová. Je to na té velký křižovatce nad Krejcárkem, tak pokud tam budete projíždět, počítejte s omezením a se zdržením, protože se tam řeší nehoda nákladního osobního auta. Tak tam pozor, stejně tak si dejte pozor i na Brněnský ve Šlapanicích na Brněnsku, kde se stala nehoda dvou osobních aut. Bohužel je to se zraněním. Na místě je záchranka, policie i hasiči, právě se to tam šetří a řeší, takže tam se taky chvíli zdržíte, tak počítejte s omezením.
0: Doplněk stravy Lifte a Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rockový dopoledne.
2: Rokový dopoledne pokračuje. Máme 4 minuty po 10. hodině. Kamil Dráb je s vámi, a to při středě 15. července. A samozřejmě tady je spousta muziky. Takže to nebudu zbytečně zdržovat. Máme tady jednoho oslavence v této hodince. Tak já se podívám, co bychom si od něj mohli zahrát. Je toho spousta a samozřejmě mu přes éter Rock Rádia popřejeme. Já vás ještě chvíli nechám v napětí, kdože by to jakože mohl být. Do té doby ještě Miloš Doležal. Dáme si taky fuzi a na začátek Green Day. Tak hezký dopoledne.

0: Dvě skvělé desky natočila tahle supergroup, která se pojmenovala Chicken Food. A možná jste tam poznali samozřejmě kytarový umění Joea Satrianiho, který dneska slaví 70. narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší. A jak jsem říkal, že vytáhnu něco z jeho bohaté diskografie, tak jsem sáhnul právě po tomhle projektu, protože ten byl unikátní svým způsobem. Na bicí tam hraje Chad Smith, což je samozřejmě bubeň, kde točili Peppers, ale pozor, po velkém rozkolu, který se stal u kapely Van Halen, kdy jak Sammy Hagar, tak ani Michael Anthony nepokračovali dál v sestavě, tak právě angažovali nebo dali dohromady projekt s Joeem Satrianim, tedy dalším velkým kytarovým SM, stejně tak jako je, nebo byl Eddie Van Halen. A právě udělali tenhle protipol, jakože naproti Van Halen, a vytasili se s touhle kapelou. Jak říkám, jsou to obě dvě výborné desky, které natočili, pak samozřejmě odehráli spoustu dalších koncertů, kde už nebyl součástí Chad Smith, ani později potom Joe Satriani, protože ty už se vrátili ke svým pracím, ale to, co zanechali tu hudební stopu, tak to je naprosto luxusní. Tak jestli chcete slyšet alternaci k Van Halen, řekněme počátkem milénia, tak si poslechněte Chicken Food. Jinak, jak už jsem zmínil, Joe Satriani dneska slaví 70. narozeniny. Jeho zásluhy asi netřeba nějak zvlášť připomínat. Je to kytarista, který jednak učil i různý kytarový mágy, který dneska zaplňují rockovou historii svými skvělými party kytarovými, jednak Kirk Hammett třeba z Metallica, nebo taky Steve Vai a spousta dalších, ale hlavně je to kytarista, který má bohatou svoji solovou kariéru, jeho desky jsou výborný, já ho strašně rád poslouchám, protože je to jeden ze solových kytaristů, který pokud hraje instrumentálně, tak vypráví skladbu. Má krásné melodie, jeho písně mají děj, nejsou to jenom nějaký onanie kytarový, vys třeba Yngwie Malmsteen a tak dál. Takže ho mám moc rád a jeho desky poslouchám opravdu od A až do Z a poslechnu si je vždycky rád, přestože tam není zpěv. A hlavně ho mám rád taky kvůli tomu, protože jsem velký fanoušek Deep Purple. Tak pro mě bylo strašně zajímavý, když Richie Blackmore roztrhal na konci roku 1993 svůj japonský vízum a řekl, že na další část turné do Bad Rages On už nepojede. A právě v tu chvíli Joe Satriani naskočil jako náhrada, v letadle se naučil všechny kytarové party a odehrál japonský turné, potom ještě část evropského. A dokonce jsou i zachovaný záznamy, zaplať pámbu za to, kdy tenhle ten výborný kytarista byl součástí i Deep Purple jako náhrada za Richieho Blackmora. A je to strašně zajímavý, protože on ctil všechny ty party, které Richie Blackmore hrál. A je to strašně zajímavý to slyšet v jeho podání, jak si sem tam něco přidá nebo ubere. A samozřejmě je to obrovská kytarová ikona, takže si to mohl dovolit. A ty nahrávky, které s ním Deep Purple byly zaznamenaný, i když ne teda oficiálně, tak jsou minimálně opravdu zpestřením diskografie živých koncertů Deep Purple. Tak, toliko o Joe Satriani, já bych se o něm rozpovídal, abych mohl ještě o něm povídat hodinu, ale na to tady není čas, tak se pojďme zase věnovat muzice Iggy Pop, Škvor a dáme si taky Beast in Black na Rock Rádiu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jedna z kapel, která mě naživo hodně baví, naživo i studiově vlastně, ale viděl jsem je s Halloweenama jakožto předskokany právě v říjnu v O2 aréně, kde byly součástí halloweenského turné ke 40 letům, Beast in Black. Výborná kapela, která fakt skvěle funguje naživo a vy si můžete užít, a to už v listopadu, konkrétně 2., kdy dorazí do Zlína, to konkrétně do zlínský haly Datart, kde zahrajou. Lupeny jsou v prodeji, takže můžete koupit za 900 pade nebo potom stání před pódiem za 1100 pade a užít si je pěkně naživo a třeba si i rozpomenout na ten skvělý koncert, ten půlhodinový set, který, nebo třičtvrtěhodinový set, který předvedli před Halloweenama. To Halloweeny už uvidíme zítra. Pokud se chystáte na Masters of Rock, tak zítra Halloween zahrajou ve čtvrtek večer tedy a předvedou svoji show, kterou jsme viděli v pražský O2 aréně. A co se týká muziky, kterou na Rock Rádiu uslyšíme za chvíli, tak i Kiss and Dynamite dorazí zítra, nebo myslím, že v pátek jsou tam, zítra asi. A taky zahrajou a dokonce to má takovej smutný podtext, protože Johannes Brown, tedy zpěvák, ikonický zpěvák Kiss and Dynamite, odspívá svůj poslední koncert v rámci české prezentace. Takže jestli ho chcete vidět v Čechách naposled společně s Kiss and Dynamite, tak si je přijďte taky vychutnat. No, já myslím, že letošní ročník je hodně nabitej a že se vyplatí tam být už od čtvrtka. Takže si připravte uši na studiový Kiss and Dynamite a k tomu ještě přihodím Def Leppard a blížíme se k 11. hodině, to znamená, že po 11. už nás čeká elektrický oběd, kde si muziku budete vybírat vy.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
12: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Předprodej na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou v úterý vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Bahrajn a Kuvajt dnes v noci hlásili útoky. Bahrajn vyhlásil v noci na dnešek protivzdušný poplach a Kuvajt prohlásil, že jeho protivzdušná obrana zasahovala proti íránským dronům. Na obě země v uplynulých týdnech útočil Írán. No a obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3 minuty a 36 sekund a udělal další krok k třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jak bude vypadat dnešní počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne možnost přehánek nebo bouřek a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia. A pokud míříte na jih Moravy, tak tam můžete očekávat 29.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě v rychlosti zkoukneme, jak nám to jezdí. Pojďme do Českých Budějovic. Nemanická ulice hlásí nehodu osobního a nákladního auta, která tam komplikuje průjezd, tak počítejte s omezením a se zdržením. A ještě se podíváme do Znojma v ulici Dukelských bojovníků. Tam je nehoda cyklisty. Na místě je záchranka a policie, tak tam projíždějte opatrně a taky očekávejte omezení.
0: Doplněk stravy Lifte a Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, elektrický oběd.
2: Tak já si jdu rád s vámi poslední elektrický oběd v tomto týdnu, jakože já, protože zítra ani v pátek tady nejsem. Ale potkáme se ve Vizovicích na Masters of Rock a věřím, že spousta z vás, který teď poslouchají, tak buď už jste na cestě tam, jak už konkrétně i píšete do Messengeru, pokud si přejete něco zahrát, a nebo případně teprve makáte a chystáte se tam večer. Takže doufám, že si to společně všichni užijeme i s celým programem, který je letos hodně nabitej a já osobně se těším na spoustu kapel, který uvidím. Nicméně, pokud chcete vy něco nechat zahrát právě teď, tak napište na náš Facebook do zpráv, což už činíte, anebo taky můžete využít e-mailu obed@rokovyradio.cz. S vámi je Kamil Dráb, já vám 2 minuty po 11. hodině přeju hezkou středu a na začátek dávám Queeny.

Tak tohle byli Queeni na Rock Rádiu, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd, a pojďme na vaše přání. Je vidět, že koncert Halloween na Masters of Rock je velká událost, hodně si o to píšete, hodně o tom diskutujete v Messengeru, což je super, já se taky těším, ale z těch přání, který dorazilo, tak jsem vybral to od Kristýny, která píše, že by chtěla nechat zahrát právě něco od Halloweenu pro všechny, co se chystají na Masters of Rock, i pro ty, kteří chtěli vyrazit, ale bohužel jako já nemůžou. Moc díky. Takže Kristýna si to určitě zaslouží. Takže si pojďme dát Halloweeny. Já jsem vybral písničku Power, která je součástí playlistu Halloween od nepaměti, tedy od roku 1996, kdy vyšla na albu Time of the Out. No a jak víte, tak Andy Deris nás vždycky pozbuzuje k tomu, aby jsme si zaspívali. Tam jsou krásný ty zpěvní pasáže, jak na začátku, tak uprostřed. A takže si pojďme procvičit právě teď hlasivky, ať jsme na zítra připravení. Halloween a Power!

Linkin Park od Libora, přání, který dorazilo ve znění, že chce nechat zahrát pro sebe a pro všechny, kterým se Linkin Park líbí, aby jim to v práci utíkalo, že mají všichni dovolenou a já tady musím dřepět. Tak to je přání, který jsme si dali právě teď a další je tady. Ahoj Kamčo, prosím o zahrání čehokoliv od Dimitry, ať si v sobotu užijeme festák na Kačině u Kutný hory. Zdravíme do rádia, díky i včera psala.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
3: Co je? Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
8: Žil mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Skvělá píseň Briana Adamse z roku 1991, která je zastíněna tak nějak úspěchem celého alba a hity, které z něj vyprodukovány byly, ale tahle ta písnička je prostě skvělá a jak říkám, na té desce zbytečně zapadla. Je dobrý, že si na ní vzpomněl Martin, který si napsal právě o tenhle ten kousek a chtěl ho zařadit do dnešního elektrického oběda. Martine, super. Děkujeme, píše Saša. Čau Kamile, v sobotu vyrazím na cestu do Varšavy na System of Down. Pustil bys tam nějakou pecku od nich, díky moc. Tak, Sašo, tady to máš.

Metallica na Rock Rádiu, nebo respektive můžeme říct Thin Lizzy, ale můžeme taky říct národní tradicionál, protože ani kapele Thin Lizzy tahle ta píseň nepatří. Whiskey in the Jar, píseň, kterou jsme si dali teď, a to díky Jirkovi, který napsal, že to chce speciálně od Metallica, protože ta verze se mu líbí nejvíc. Byla zařazena do dnešního elektrického oběda, stejně tak, jako bude další píseň, ta je od Kristýny, ta píše, máme s manželem home office, tak nám prosím zahraj nějakou pořádnou pecku od Panoptika, ať to můžeme pořádně rozjet. Díky moc. Tak já myslím, že skvěle rozjet a pořádná pecka od Panoptika je Moulin Rouge, což se ukazuje i na živých vystoupeních kapely Panoptiko, kde má obrovský úspěch, tak ona táhne hned od začátku po té pasáži, takže myslím, že to tam můžete rozjet a třeba, když jste s manželem doma sami, viď, tak Moulin Rouge, no, jdeme na Panoptiko.

Francii jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět, co bylo, když jsem práskl klíč.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak tohle byli Kysáci, který jsme si na Rock Rádiu dali v elektrickém obědě. Samozřejmě vaše přání a tohleto přání bylo od Radka. No a my jdeme pomalu do finále. A tady máme poslední přání, který se nám sem vejde. Je od Moniky, ta píše, že by chtěla zahrát jakoukoliv písničku od Kiss and Dynamite pro všechny fanoušky, kteří se jedou zítra rozloučit se zpěvákem do Vizovic. Moc děkuji a přeji krásný den. Tak to je pravda, Kiss and Dynamite tam zahrajou poslední show v Čechách s Johannesem Brownem, tak se na ně můžeme těšit. No a já už se s vámi taky rozloučím, protože se na něj taky těším a zítra ve Vizovicích budu. Nicméně předávám slovo Danovi, který už je ve studiu.
1: Já tě zdravím, Kamila.
0: Já tebe taky zdravím, rád tě vidím, ty kluku. Těšíš se na rockovej voraz, že jo?
1: Samozřejmě, tak já ty Vizovice jedu taky, ale my se střídáme, my dva spolu.
0: Jo, ty tam jedeš taky vlastně.
1: Já jedu, no, já jdu v neděli až na toho Mencna a na Lordi.
0: Jenom v neděli tam.
1: Jenom v neděli, no.
0: Jo, se
1: no.
0: Podívat.
1: Já jsem na to koukal a já vlastně tam úplně nemám takových jako oblíbených kapel, co bych potřeboval slyšet.
0: Halloween se ti nelíbí?
1: Ale jo, ale já nemůžu, já jsem dostal zákaz týdnu, protože ty jdeš pryč. A nakonec to dopadlo tak, že mám v pátek taky volno. Takže...
0: Tak vidíš, jako. No nic, tak sejdeme se pod pódiem na Kiss and Dynamite Kavalerovcech. Tam budou samozřejmě Halloween, Erasmus a spousta dalších, Vojvod, což je kanadská legenda, to si nesmíme nechat ujít, a spoustu dalšího, takže se všemi s vámi, který se tam uvidíme, tak se moc těším. No a Dané, tobě to předávám a hezký rokový voraz a užij si Marilyna Mansona.
1: To se těším, to už jsem byl hodněkrát na něm, takže to já už jdu po čtvrtý, takže...
0: Super. No a my si dáme Kiss and Dynamite, mějte se hezky a uslyšíme se v pondělí.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a další instituce. Řekl to poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který má přípravu reformy na starosti. Ukrajinský parlament v úterý přijal demisi premiérky Julie Sviridenkové. Ta o víkendu po setkání s prezidentem Volodymyrem Zelenským na jeho návrh potvrdila, že ve funkci skončí. Na Ukrajině tím končí celá vláda. No a tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3, 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová a Belgičanku Sofii Kostoulasovou zdolala 6-1 a 6-2.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převládat oblačno až polojasno, lokálně čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: U obce Čakov, okres Český Budějovice, nehoda dvou osobních vozidel, je tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voraz s Danem a já vám dám malou hádanku nebo nápovědu, jestli chcete dostat lístky, ale nebude to na koncert, bude to na něco jiného. A já vám trošku napovím, je tam u toho hlína, tak se mrkněte na naše sociální sítě a tam už uvidíte, co já jednomu z vás dám, dva lístky. Tak se mrkněte a za chvilku se o tom něco povíme. A já vám pustím i oblíbený Five Finger Death Punch a jich Lift Me Up.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe

pěna hlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná

0: A nám dohráli Slady. A jak jsem říkal už na začátku vysílání, tak já budu rozdávat lístky a teď to nebude na žádný koncert ani festiák, ale půjdeme se podívat už příští týden 24. až 26. se do Loktes jedou nejlepší motokrosaři světa a nebude tam chybět ani náš Julius Mikula, který pravidelně bojuje v top 10. Atmosféra je tam neskutečná, je tam 10 000 diváků, jezdí tam nejlepší motokrosaři, je to tam vyhlášený. No a jestli chcete být u tohohle motokrosu, protože je to výjimečná akce, je to mistrovství světa, tak stačí, když najdete na našich sítích příspěvek, kde je fotka, jak se na motorce tam je se mnou a napíšete tam, proč byste tam chtěli být, označíte, koho byste se sebou vzali a já dneska cca ve 14.20 vyberu jednoho z vás, kdo dostane dva lístky a vyrazí na tuhle super akci. Já jako mladý jsem jezdil s tátou taky na motocross, on mě bral a ještě za doby Petra Kuchaře a pak jsme jezdili do Ronda vždycky, kde byl prostě ten freestyle, kde Petr Kuchař pak pokročoval freestylu, jezdil tam Rakušák, Roný Groskop, já to miloval, ty triky a tohle to. Taky bych se zase někdy mohl jít podívat, už je to kupale, co jsem byl naposled. Takže kdo máte zájem a chtěl byste vytáhnout manželku, přítelkyni, milenku nebo svý děti, aby viděli pořádný sport, tak se mrkněte na socky a já někoho vyberu, ať se tam podívá a udělá si o prázdninách pořádný výlet. A my budeme pokračovat v hudbě a já pustím třeba Korny, Stone Sour anebo Jiné kafe.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

To byly skvělý korně, jejich World Up z roku 2004. Ale o těch se bavit nebudem, ale o Nickelback, protože Nickelback máme rádi, je to taková klasika. A ty se chystají vydat nový CDčko a bude to 30. října, vydají nový CDO a já už mám pro vás nachystanou pecku, co teďka vydali. Poslechneme si ji. Mně přijde, že trošku přitvrdili kluci, že už to není taková ta klasická brnkačka, jakože rytmická, ale uvidíte sami, až to poslechnete. Ta novinka se jmenuje Bounce for the Crows a já vám ji pustím, ať to ochutnáte, ať můžete říct si na to svůj názor sami.

0: Takže to je ta jejich novinka. Je to jenom lehonký přitvrzení, jak my říkáme, ty klasický zpívánky, rytmický, trošku už přitvrdili. Tak si to najděte, naposlouchejte a 30. vyjde úplně nový CDčko, tak jsem zvědavý, jaký další pecky tam budou. A já vám pustím další hudbu, třeba Rainbow, Sabatony, anebo budou Lucie a Černý anděle.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: A to je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilatory.cz.
9: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Zději už tam budem?
11: Přestaň! Štěj mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Předproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
16: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Rock Radio. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: To není možný, že to ještě nemáte.
5: Tak my taky čekáme, že jo?
6: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
7: Tak to musí stát na účtárně.
4: To už je po splatnosti.
7: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
10: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Vysvědčení voličů za reprezentaci na summitu NATO v Ankaře se politikům líbit nebude. Více než 70% Čechů totiž považuje za trapné, že zemi fakticky reprezentovaly dvě oddělené delegace. Za viníka považují lidé jak ministra zahraničí Macinku, tak i prezidenta Pavla. Americký prezident Donald Trump na sítích potvrdil, že Hormuzský průliv je díky americké armádě znovu otevřený pro veškerou lodní dopravu. Výjimku tvoří lodě směřující do íránských přístavů nebo převážejících íránský náklad. Důvodem je lživé a škodlivé vedení Íránu, napsal Trump. No a Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhení Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Klub to uvedl na svém webu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převládat oblačno až polojasno, lokálně čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 se na 24. až 25. kilometru na trase Rozvaru v Praze je porouchané vozidlo, je to nákladní vozidlo, je tam překážka na vozovce, tak čekejte, půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
0: Rock Radio, rockovej foras.
2: A máme 13 hodin a máme první hodinku rockového horazu za sebou s Danem. Já jsem se tady teďka četl na internetu, jak teď se stalo s tím Filipem Turkem, jak tady na IP Pavlova, to tady kousek od nás, od rádia, jak tam prolítla, srazil to auto, co převáží tu krev, tak tam psali, jakou písničku asi v autě poslouchal. A teď tam koukám a tam Dalibor Janda, Žít jako kaskadér. Jakou vy si myslíte, že poslouchal písničku v autě, když tam takhle projel? Ono to tam je blbě naznačený, já se nechci nikoho tady zastávat, ale je to tam taková divočina, kdo nekouká na značky nahoru, kouká jenom na ten pruh, tak tam na poslední chvíli musí to tam fiknout doleva. A my jdeme na písničky, musíme si třeba Český Valda Gang, anebo Nirvánu.

0: nám to hrává Joe Satriani a jeho Summer Song. Ne, nevypadl nám tam zpěv, kdo znáte Joe'a Satrianiho, tak víte, že je to kytarový virtuos takovej. On na začátku své kariéry byl instruktor kytary a učil třeba na kytaru Kirka Hammetta z Metallica, pro nás nejvíc známýho asi. A nebo taky nahrál první CDčko s Mickem Jaggerem, který ho naverboval, aby mu pomohl, a byl jeho hlavní kytarista. Tak v roce 88 spolu natočili CDčko. No a nebo taky pak koncertoval s Deep Purple, když v 93. roce odešel Richie Blackmore z Deep Purple, tak hrál s nima, je to skvělej hudebník, byl 15krát nominovaný na cenu Grammy a taky se z něho dělá nejprodávanějšího instrumentálního rockového kytaristu všech dob. Takže všechno nejlepší k jeho narozkám, za celý rockový rádio my mu přejem, ať dál tvoří hudbu a učí další hudebníky, protože je to genius hudební. A já vám pustím Limp Bizkit, Nickelback, Láďu Křížka, anebo taky Red Hot Chili Peppers.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
11: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
16: Rock Radio. Rocková muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: dohráli Nickelback Never Gonna Be Alone z roku 2008. Já jsem tady už pouštěl dneska novinku, že budou vydávat nový CDčko v říjnu, takže se máte na co těšit. Ale my půjdeme se pojat na fotbal, protože včera nás čekalo velký překvapení.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Včerejší semifinále mezi Španělskem a Francií bylo jedno velké překvapení. Říkal jsem, sledujte Mikel Oyarzábala, dal gol. Říkal jsem, bude penalta, penalta byla. Ale to, že vyhrajou Španěle 2-0, to nikdo nečekal. Já jsem čekal jako finalisty, že to budou Francouzové. Bohužel nevyšlo jim to, Španělé po několika letech, snad po 16. A myslím, že naposled 2010 to bylo, nechci kecat, po 16 letech ve finále. Tak uvidíme, kam až to dotáhnou. Hráli docela včera hezky na to, jak jsem o nich mluvil, že ten fotbal je o ničem. Ale nás dneska zajímá zápas, protože dneska se možná stane, že uvidíme naposled na mistrovství světa Leonela Messiho, protože dneska jde Argentina z Anglii od 21 hodin. A tam čekáme, tam budeme sledovat Leonela Messiho, tam nikdo bohužel, nebo je tam Lautaro Martinez, jo, ten je taky moc dobrý, ale Messi bude středem pozornosti a asi dotáhne Argentinu do finále. Byl by to hezký zakončení asi jeho kariéry, ale nejsem si úplně jistý, protože Anglie je fakt nabušená Jude Bellingham, který je ve formě střelecký, anebo taky Harry Kane, jak my mu říkáme, Hurricane, ten taky bude se snažit o místo nejlepšího střelce. Ta já tipuju, že Anglie vyhraje 1-0, že to bude nudný zápas, bude to až v posledních minutách se rozhodovat Jude Bellingham 1-0.
2: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s 5letou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
0: A já zahraju třeba Krucipisky, Mamánka, Erika Kleptna, Plesíbo, anebo teďka Europe.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
6: Ekokom.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, pomlčka, Štěpánek.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
14: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautumberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a další instituce, řekl to poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který má přípravu reformy na starosti. Už 2 hodiny je otevřený areál v ostravských Dolních Vítkovicích, kde dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml, vystoupí i kapela Miraj nebo americké hudební duo 21 Pilots. No a španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převládat oblačno až polojasno, lokálně čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Žilková Brně nehoda 2 osobních aut, je tam překážka na vozovce, která může bránit provozu v celé šířce vozovky, anebo jen její části. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Doplněk stravy Lifte a Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Lifte a, když příroda pomáhá. Rock Radio. Rokovej poraz.
2: A máme 3 minuty po 14. hodině, nebo už 4 minuty teď dokonce skočily a pokračuje poslední hodina rokovýho porazu s Danem. Já připomínám, na sociálních sítích rozdávám lístky na mistrovství světa motokrosu v Lokti, takže se tam mrkněte, jeden z vás dostane 2 lístky. Za necelých 20 minut řeknu, kdo se pojede podívat na tenhle ten skvělý výlet a ucítí pěkně závan hlíny a benzínu a skvělýho adrenalinu a motorek. A já vám pustím takovou pecku, kterou já mám hrozně rád, Sunrise Avenue a jejich Hollywood Hills.
0: Rock Radio.

0: nám dohráli Oasis a jak jsem tady už dneska říkal několikrát a zmiňoval, tak já mám lístky dva pro někoho na mistrovství světa v motokrosu v Lokti a už jsme vybrali. A jelikož abych to nevybíral já, tak já jsem tady měl pomocníka, mám tady svou dceru, která vybrala, dala prst a já vám přečtu, koho tady vybrala. Je to teda Tomáš Pivnička, my ti gratulujeme, dostáváš od nás dva lístky a máte napsaný já a můj synek, to milujem. Bylo by to krásný dárek na prázdniny, nikdy jsem bohužel nic nevědal, tak snad se to podaří vidět Mikulu doma. Takže Tomáši, užij si to se synem, udělejte si hezký vejlet, pak nám napiš, jaký to bylo, klidně nám to vyfoť, pošli nám nějaký fotky. A my jdem dál k hudbě, protože se nám blíží posledních 39 minut rokovýho vorazu a čeká nás spousta ještě hudby. Třeba Gáni, Volbeat, anebo Rybičky, Zamilovaný a Nešťastná.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Nebývá úplně zvykem, abych dostal záchvat smíchu poté, co se dozvím, že můj kamarád rozsekal svou závodničku na trsátka. Ale tady mi nic jiného nezbylo. Totiž, když Adam Březík v sobotu poslal svůj závodní speciál do věčných lovišť a do společného chatu nám přišla fotka, která to dokumentovala, jeden náš společný známý to sušek okomentoval. Adame, na ten Masters of Rock si až tak spěchat nemusel. Ten začíná až ve čtvrtek. Faktem je, že po dlouhých letech to vyšlo tak, že se Master nekryje s bohemkou. Na což tedy Adam, jak už jsem říkal, zareagoval své rázně. Ale že se tam těší, to zní i z téhle jeho pozvánky.
2: Zdravím posluchače Rock Radia, tady Adam Březík. Normálně vás zvu na naše závody a dneska bych vás chtěl pozvat na trošičku jinou akci, a to Masters of Rock 2026, který se bude konat ve Vizovicích již tenhle víkend. Takže doufám, že ve čtvrtek všichni dorazíte a že si užijeme pěkný rokový zážitek. Tam spousta kapel od Halloweenu přes Marilyna Mansona, Arch Enemy a dále. Takže věřím, že každý si přijde na své a že si to všichni společně užijeme. Ahoj.
1: Sami slyšíte, že u Adama je nepokrytý těšink na Masters of Rock, takže pokud se tam s ním potkáte, můžete se vyfotit, pokecat o tom, jak to bude s Barunkou, a ti jízdivější, třeba já, se ho můžou zeptat, jestli nemá trsátko s podpisem.
0: Rock Radio. Motokeci.
3: Skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: to byli Gáni a jejich Paradise City. A já už tady vidím Kubu, on tady dneska sám. Čau, Kubo.
1: Nazdár, čau. Já nikdy nejsem sám, když mám posluchače Rock Rádia.
0: To je pravda. Mm-hmm. My tady vlastně nejsme nikdy sami.
1: Přesně tak. Protože máme skvělou rockovou armádu, by se tak
0: máme
1: dalo říct.
0: Máme velký město, tak se říká velký město.
1: Jo, jo, taková rocková obec, brášku. Jo, jo, takhle to je. Ne, tak jako, víš co, ta láska je prostě cítit. A někdy je cítit i to druhý, někdy je cítit tak jako, když třeba něco řekne člověk blbě, tak je taky slyšet, nebo cítit v těch zprávách, že jako lidi fakt dávají pozor. Taky se mi to stává, že přichází do zpráv a takhle. No a je to jako hezký vidět, že ty lidi, že jim fakt o tu rockovou muziku jde, a tak oni musíme o to líp pečovat. To je vlastně jako hrozně krásný pocit.
0: Oni totiž jsou vyloženě typy, který čekají na to přeřeknutí. Jo?
1: To taky, no.
0: Jo, oni jako čekají, oni mají prostě zápisní a špatně řekl, tady koktál, tady mu nebylo rozumět a takhle oni si to zapisují.
1: To je ale dobrý, abych někdy tyhle ty poznámky hrozně chtěl, protože já když na chatu jedu, tak vůbec nemám žádný papíry, který má podpálit, víš, takže tyhle poznámky by se mi strašně hodily.
0: Si můžeš vytisknout, jak máme Aircheck, tak to Airchecku máš napsaný od robota,
1: jo,
0: vždycky o čem jsem mluvil a to zhrnutí je hrozně vtipný.
1: Jo, tak už jsem to taky
0: četl. Tak se to můžeš vytisknout, krásný. Můžeš to podpalovat.
1: Jo, to je dobrý, to prej dobře hoří, no. Jo, ty blbý keci hoří nejlíp.
0: Nejlíp hoří ty komentáře, takový to,
1: jo.
0: Když někdo napíše, skonči.
1: Mm-hmm.
0: Já končím, víš, jakože on to napsal, jo, tak já jasně. Prostě skončím práci.
1: No, tak jo, tak jdeme končit.
0: Tak já končím teda. To bylo rokový voda s Danem, já tady žezlo předávám Kubovi poslední 20 minut, já vám ještě pustím Ariem, Bring Me the Horizon, anebo Terapie, ať je pohoda. Já jsem Dan Kotek, to byl rokový voda, tak se mějte hezky a čau.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
10: Happysport.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Letní slevy právě odstartovaly!
12: Zažij léto naplno!
11: Když zábava,
12: tak Mironet.
11: Klikni dvakrát!

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty opět vzroste o desítky haléřů. Benzín zítra oproti dnešku zdraží o 2,30 haléřů na 2,40 korun a 21 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 12 haléřů, což je o 78 haléřů víc než dnes. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne. Od pondělí se ceny budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Ceny tak pravděpodobně stoupnou. Na Jihočech silné bouřky. Varování platí až do 10 večer spíš ve střední a dolní části Jihočeského kraje a v Plzeňském pro Horažďovicko, Klatovsko a Sušicko. Na Moravě pak začne zítra výstraha na zvýšenou zátěž teplem. V pátek tam bude až 34 stupňů. Úsporné LED osvětlení postupně nahrazuje starší lampy. Výjimkou není ani Turnov v Českém ráji, kde si už radnice nechal zpracovat i speciální generál veřejného osvětlení. Co přesně to je, vysvětluje starosta Tomáš Hoke.
3: Takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35 nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
2: Turnov chce mít úspornější LED svítidla na všech sloupech do roku 2030. Zimní srážky pomáhají zmírňovat dopady sucha v nížinách víc než v horách. Zjistili to vědci s tím, že zatímco v nížinách může voda ze zimních srážek zmírňovat půdní sucho ještě několik měsíců po zimě, v horských oblastech půdu opouští rychle a zásobuje podzemní vody a prameny. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Jak už jste slyšeli, bouřky se rozhodně dneska konají hlavně na jihu Čech. Nevím úplně přesně, co je dolní část Jihočeského kraje. Každopádně v Jihočeském kraji rozhodně bouřky budou, stejně tak na východě Moravy a taky Slezska. Na Olomoucku to vypadá, že rozhodně dneska budou i blesky. Každopádně jinak se bouřky a taky srážky budou konat hlavně zítra. Zítra se to bude konat hlavně na jihozápadě Čech, kolem Šumavy. No a pak nějaký déšť by mohl proběhnout taky na Vysočině a opět na Olomoucku. Jinak to vypadá, že by zítra mohlo být na zbytku republiky celkem sucho. Samozřejmě uvidíme, jak se to ještě vyvine. Každopádně zítřejší teplota bude o pár stupňů výš než dneska. Průměrně to bude oproti dnešním 26 zítra na 29 stupních Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V Náchodě, respektive ve Starém městě nad Metují, což je náchodská část, tak tam se srazil nákladák s dvěma osobákama. Je to na Českoskalický u sjezdu na Dobenínskou, tak si tam dejte pozor. V Praze se bouralo na Vinohradech, jak je v posledních dnech zvykem. Nedaleko IP Pavlova na Bělehradský, kde se potkává na světelný křižovatce s Rumunskou, tak tam právě bourali dvě osobní auta, tak si na to dejte pozor. Nehody se nevyhýbají ani Zlínsku, kde ve Valašských Kloboukách bourali na Masarykově náměstí dvě osobní auta, takže i tam si dejte pozor při své odpolední cestě. No a na D8 se vyhněte poruchanému autu, který stojí na 29. kilometru směrem z Prahy na sever.
5: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz. Hausbrandkava.cz.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
4: Rokový odpoledne právě začíná, máme 4 minuty po 15. hodině. Kuba Vaňa z vás zdraví u mikrofonu. Dneska to máme bez Péti. Na poslední chvíli se musel omluvit, ale má proto velmi dobré důvody. A pokud teď právě poslouchá, protože si myslím, podle mýho odhadu teď zrovna jede autem, tak ho zdravíme všichni do auta, zdravíme i jeho babičku, se kterou právě teď jede. No a doufáme, že hezky vám všechno dneska vyjde a zítra už se tady zase všichni uslyšíme v plný síle. Každopádně teď už si myslím, že je na čase rozjet tu dnešní rokovou jízdu, protože no, máme toho prostě připraveného hodně. Budou Creed a jejich Rain, aby jsme se toho deště tak nějak trošku zbavili a spíš jsme si ho poslechli, než aby na nás pršelo. Budou taky Offspring a Killers, ale teď už Komunál, který nás pořádně zapálí. Tak pojďte si užít dnešní rokový odpoledne.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Kapela Creed a jejich verze písně Prší, prší, nebo nevím, jestli to tak přesně, každopádně se jmenuje Rain. Pochází z roku 2009 a právě teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. Máme něco přes čtvrt na čtyři a v tuhletu chvíli si vždycky vyhlašujeme rozdávání. Nebude tomu tak jinak ani dneska, protože Tři sestry se blíží se do Řevnic, budou tam už teď v sobotu 18. No a pokud byste chtěli do Řevnic na Tři sestry a dokonce ještě na kapelu Lety mimo, která tam s nima bude hrát, tak není nic jednoduššího. Stačí prostě jenom, abyste si otevřeli Facebook, našli jste si profil Rock Rádia a právě na tom profilu dali odeslat zprávu a do té zprávy, jo, ještě pořád, jo, pořád se posloucháme, dobrý, jo, ano, do té zprávy Rock Rádia na Facebooku napsat, že právě vy byste chtěli do Řevnic na Tři sestry. Možná tam připište i svoje telefonní číslo, protože za hodinu a něco vám zavolám a sdělím vám tu šťastnou zprávu, teda tomu, kdo bude mít dneska štěstí. Takže se moc těším, kdo to zrovna bude. Každopádně, pokud vy se už těšíte, kdo to taky bude, no tak já vám zpříjemním to čekání nějakou rockovou muzikou. Dáme si My Chemical Romance, který nedávno teďka hráli v Evropě, nebo začali svůj evropskou část turné a prý to je teda jako výborný. Každopádně dáme si taky Panoptico a jejich Noc v opeře, no a Deep Purple a jejich oldie záležitost Soldier of Fortune z roku 74 se blíží už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.
14: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.

0: Zpěvák hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Motley Crue a pecka z roku 1990, Same Old Situation. Já jsem si vždycky říkal, o čem vlastně tahle ta záležitost je. No a tak jsem se podíval, zeptal jsem se Strady Google, jak se tak říká, a třeba takovej basák Nicky Six o tomhle tom řekl, píseň je o tom, když tě holka nechá kvůli holce. Vlastně stává se to vlastně docela často a je to horší, když tě holka nechá kvůli jiný holce, než když tě nechá kvůli jinému chlapovi, protože to je situace, se kterou opravdu prostě nic neuděláš, opravdu nemůžeš nic dělat. No ale jako vlastně tahle píseň má ještě jako větší příběh, protože vydavatelství, který vydávalo tuhle věc, Elektra, tak vlastně oni říkali, k tomu říkal právě zpěvák Vince Neil, prej, lidi z vydavatelství si mysleli, že je to o chlápkovi, který nechal svoji holku kvůli jiný holce. Tak jsme si říkali, že je v tom jako necháme, protože kdo ví, co by nám na to řekli, kdyby zjistili, o čem to skutečně je, že je to ve skutečnosti o lásce dvou holek. No tak naštěstí my už to dneska víme a samozřejmě můžeme si připomenout hit Lucie Bílý a Ilony Čákový, který trošku vykradli Prince společně s panem Soukupem a paní Osvaldovou. Láska je láska, když chodí kluci s klukama, holky s holkama. Hele, v takový Weetles o tom ví samozřejmě svoje, protože Teenage Dirtbag, tak to je vlastně taková taky velmi zajímavá historka, která k tomu vedla, k téhle písni. Dáme si každopádně ještě Avenged Sevenfold a bude taky kabát, protože já nevím jak vy, ale už začínám mít trošku žízeň.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
8: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
10: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejte ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautumberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Podle francouzských četníků specializovaných na operace v Alpách je navíc třetí člen výpravy zraněný. Jednou z obětí byl také horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Státní zemědělský intervenční fond dál čeká na výzvu ke spolupráci s úřadem Evropského veřejného žalobce. O zahájení trestního řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert včera informoval server Seznam zprávy. Úřad tak reaguje na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. V Praze bude na Pankráci omezen v provoz. Od pondělí tu začne oprava křižovatky u ulice Hvězdova a práce tu potrvají do 3. srpna. Jak tu bude provoz vypadat, vysvětluje mluvčím 4. městské části Edita Řeháková.
2: V ulici na Pankráci zůstane před obchodním centrem Arkády obousměrný provoz, stejně jako je tomu dosud. Naopak řidiči neprojedou z Pankráce do ulice Sdružení směrem do Nustí a stejně tak nevjedou ulicí na Jezerce a Sdružení na Pankrác.
1: Změny čekají také autobusy linek 188 a 134. Ceny ropy se po další eskalaci bojů na Blízkém východě zvyšují. Oba hlavní typy popoledně přidávaly přes 1%. Trh mimo jiné reaguje na zprávu, že americký prezident Donald Trump znovu uvalil námořní blokádu na všechny íránské přístavy. Íránské revoluční gardy pak pohrozily, že uzavřou všechny ostatní vývozní koridory. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Na jihu Čech se rozhodně teď bouří a na východě a taky severovýchodě České republiky, tak tam se během odpoledne trošku zvyšuje oblačnost a taky tam budou čím dál četnější srážky během dne a výjimečně by se mohla objevit i nějaká silnější bouřka, a to hlavně na Dolní Moravě, což znamená někde kolem Olomouce. Přes noc teplota klesne asi na 16 stupňů, takže celkem průměrná letní noc. No a zítra, tak to se srážkama shledáme hlavně na jižní polovině republiky, na jihu Čech a taky na jihozápadě by mohlo dojít i k nějakým bouřkám. Teploty budou o něco vyšší než dneska, v průměru kolem 29 stupňů. No a propršenej bude i pátek, i sobota.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Na dálnici D8 dejte pozor na 31. kilometru ve směru z Prahy na Německo na sever, protože tam kamion narazil do svodidel, ještě se to tam řeší, takže projíždějte opatrně. V Brně došlo k požáru vozidla, je to hned na sjezdu ze Svatoplukovy ulice na Rokytovu. Na místě už jsou hasiči i policisti, takže by to všechno mělo být zařízený. Každopádně i tak si dávejte pozor. V Jablonci nad Nisou je ulice Vysoká a tam je právě rozlitá nafta. Hasiči to tam právě odklízejí, každopádně v tuhle chvíli platí riziko podklouznutí, takže v Jablonci na Vysoký dávejte pozor. A v Českých Budějovicích došlo k nehodě dvou osobních automobilů. Je to u Nemanického rybníku na Pražské Třídě, takže i tam jezděte opatrně.
0: Doplněk stravy Liftea Lux Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje i 4 minuty po 4. hodině odpolední. Kuba Vaňas je u mikrofonu a já doufám, že vy si užíváte tohle krásný odpoledne, ať už jste ještě v práci, anebo už si dávno užíváte nějaký klid. Ať je to tak nebo tak, tak já bych vám chtěl teďka zpříjemnit tuhle následující hodinu nejenom rokovou muzikou, ale samozřejmě taky nějakou dávku štědrosti. Kromě toho, že si za malou chvíli popovídáme o dnešním oslavenci, který slaví neuvěřitelných 70 let, tak za malou chvíli taky budeme rozdávat lístky na Tři sestry, které už v sobotu budou hrát v Řevnicích, no a právě s nima tam taky bude kapela Lety Mimo, tak jestli tam chcete být, napište na Facebook Rokovýho rádia do zprávy, proč zrovna vy byste měli tyhle lístky dostat, no a taky tam pošlete svoje telefonní číslo, protože já si s váma asi za 40 minut moc rád zavolám, jsem moc zvědavý, kdo to dneska vyhraje, včera i předevčírem o to byl velký zájem a rozdáváme celý týden, takže rozhodně to neodkládejte a pište na Facebooku, každopádně já nebudu zase odkládat na oplátku rokovou muziku, kterou jsem vám slíbil, dáme si Joea Satrianiho. To je taková malá nápověda k tomu dnešnímu oslavenci. Každopádně Ozzy Osbourne a Elton John dají pecku, která se jmenuje Obyčejný muž. Velmi vtipný. Battle Beast se blíží, no ale alkohol právě teď.

0: Satriani prostě jenom chce hrát rock, tak mu to pojďme splnit, protože dneska má narozeniny, takže si může přát, co chce, a nemá jen tak leda jaký narozeniny. Dneska slaví úctyhodných 70 let. Tenhle ten matador rockový kytary učil třeba i Kirka Hemeta z Metallica nebo Steva Vaje. S ním si dokonce i založil takovou super kapelu Sačvaj, která teďka nedávno, myslím, taky koncertovala i někde po Evropě, takže možná jste některý je mohli vidět. Zajímavý na něm je, že k úspěchu nikdy nepotřeboval zpěváka. Většina jeho nejslavnějších alb jsou instrumentální skladby a myslím si, že to rozhodně ukazuje na jeho virtuozitu a genialitu. Zajímavá taková trošku pikantní věc je jeho soudní spor s kapelou Coldplay, protože jejich skladba Viva La Vida je podle Steva v podstatě jenom vykradený If I Could Fly, kterou právě Joe Satriani udělal. Spor nakonec skončil mimosoudně, nevíme úplně, jak to dopadlo, ale myslím si, že tam možná půjde o nějaký pěkný penízky, takže pojďme mu to přát. Dokonce má Joe Satriani taky vlastní asteroid, je to planetka 11047, až večer vyjdou hvězdy, tak se můžete podívat, která z nich to je. Jmenuje se Joe Satriani. No a je vám asi jasný, proč jsme s Péťou nedělali video na tohohle pána, protože prostě Joe Satriani, já bych to na tu kytaru neuhrál, takže nezlobte se, jenom se o něm takhle zmíníme, přejeme mu rozhodně všechno nejlepší, no a posíláme Linkin Park, Pretty Maids, taky Kysáci God Gave Rock and Roll to You, anebo Tubla Tanka, nebo Pravda vítězí.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

od rána do večera. DABu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Právě teď dohráli Pretty Maids Face the World a my už se za malej okamžik dozvíme, kdo vyrazí v sobotu na Tři sestry do Řevnic.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Úspěšnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Dneska rozdáváme na Tři sestry, který hrajou v sobotu v Řevnicích i s kapelou Lety Mimo, no a bude tam taky Pavel, který je dnešním výhercem dvou lístků. Nazdar, Pavle.
2: Čau, čau.
1: To je paráda, mně se hrozně líbí, jakou máš radost. Ty jsi říkal, že jsi někde v lese, že jo? Kde seš přesně?
2: Jsem na samotě u lesa.
1: Hezky. A jsi tam pracovně nebo odpočíváš?
2: Jsem tady pracovně. Pracovně se budu tady vyčistit les.
1: Hezky. No tak to je důležitá práce. Super, že to děláš. To jsem rád, že ty lísky jdou k někomu, kdo opravdu dělá, co je důležitý. Prosím tě, už jsi stihnul rozmyslet, koho vemeš sebou?
2: No, asi kamarádku. Ještě nevím teda, jestli se mnou pojede, ale určitě nějakou vyberu.
1: Super, no prosím tě, ty jsi mi i říkal, že jsi to zkoušel už několikrát, aby si vyhrál lísky a teď je to poprvé, tak jsi rád, že to konečně vyšlo?
2: To je strašně, vůbec jsem si nepočítal, hlavně jsem to vždycky zkoušel na Tři sestry, jako samozřejmě, jo. To mě táhne vždycky a vždycky, když jste to tam měli, tak jsem to vždycky zkoušel.
1: To víš, ale v pekle nebo v ráji se ségry vždycky hrajou. Hele, prosím tě, tak si hrozně užij ten koncert v sobotu, pozdravuj kamarádku anebo kohokoliv vemeš sebou. Jsem moc rád, že to šlo takovýhlemu srdcaři. Doufám, že se někdy zase uslyšíme. Měj se krásně, čau.
2: No, vy taky a moc děkuju.
1: Čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Pojďme na další muziku, dáme si kapely Hammerfall, bude taky Dan Landa a jeho Holky a mašiny, brum brum, budou taky Hindra nebo Rammstein, cik cak.

0: recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké odpoledne přeje Monika Hlubová, jsou tu zprávy. Zbourání vyhořelé budovy 34 ve Zlíně zabere odhadem několik týdnů. O tom, jak společnost prázdné místo využije dál, nechce majitel budovy zatím spekulovat. Objekt, který schořel minulý týden ve čtvrtek a částečně se zřítil, si firma zatím převzít nemohla. Hasiči totiž požár budovy s 11 nadzemními podlažími nadále likvidují. Kladenští policisté vyšetřují dnešní nehodu dvou autobusů pro podezření z obecného ohrožení. K nehodě, při které bylo zraněno 17 lidí, došlo u Lidic. Jedna žena utrpěla středně těžké zranění hlavy a do nemocnice ji přepravil vrtulník. Další zranění jsou lehčí. Letní prázdniny znamenají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkoušku. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. A víc tomu říká mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
9: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen naplánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
8: Díky nim se rodiny můžou užít víc zážitků za mnohem menší obnos peněz. V Číně byl zadržen český občan. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdilo ministerstvo zahraničí s tím, že jsou s ním čeští diplomaté v Pekingu v kontaktu. Zadržený muž je český podnikatel, který v Číně obchodoval. Tamní bezpečnostní složky ho zadrželi na letišti už na konci června a od té doby je ve vazbě, z čeho je obviněný, není jasné. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
7: Rock Radio. Počasí.
10: Momentálně se bouří mezi Brnem a Olomoucí, je tam takový pruh bouřkových mraků, který půjde později na východ, takže se na to připravte, teploty jsou dneska kolem 26 stupňů, přes noc klesnou asi na 16 a čtvrtek bude v podstatě takovej napůl, no bude polojasno, pršet bude hlavně na jižní polovině republiky, na jihu a jihozápadě Česka by taky mohly být nějaký bouřky, tak jako dneska. Každopádně pršet by jinak mělo na Liberecku a taky na Olomoucku, všude jinde by mělo být snad sucho, tak snad to vyjde. Teploty budou někdy kolem 29, každopádně v těch deštivých dnech budeme pokračovat určitě i do víkendu.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Pozor si dejte, v Uherském Hradišti na křižovatce ulic Průmyslová a Svatováclavská se srazily dvě auta. Na dálnici D5 neprojedete teď levým jízdním pruhem na čtvrtém kilometru směrem do Prahy. Je tam totiž porouchaný osobní auto, tak pozor na to, dávejte si na to pozor a nejezděte moc rychle. Ve Vrchlabí na severu Čech se bouralo na kruhovém objezdu na Lánovské ulici u autobusáku. Tam jsou v sobě taky dva osobáky. No a v Plzni jsou to taky dva osobáky, tam ale zasahují záchranáři, takže rozhodně pozor na to. Jedná se o ulici Zábělskou, přímo u prodejny Penny Market.
7: Doplněk stravy Liftea Lax Active.
11: skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rokový odpoledne.
10: Rokový odpoledne je tady dál s váma, stejně tak Jakub a Vaňa, jsem tady s váma. Doufám, že si užíváte krásný den a doufám, že všichni, anebo aspoň velká většina z vás už máte dávno padla. My jsme s Péťou tady teďka začali svátek o páté, tomu tak říkáme. To znamená, že v tuhle tu chvíli chceme popřát všem Jindřichům, Jindrové, všecko nejkrásnější, všechno nejlepší. Doufám, že si dnešní den užíváte skvěle, že jste třeba dostali něco pěkného, anebo aspoň nějaký hezký přání. Pokud ne, tak my jsme tady samozřejmě pro vás, aby jsme vám takhle krásně popřáli. Takže Jindrové, všecko nejkrásnější, no a posílám vám Simple Plan, budou taky Rainbow, Dimitri se svýma lidicema, no a Theory of a Dead Man, tak ty to celý za malou chviličku odstartujeme. Jdeme na to!
11: Rock Radio.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Já si vzpomínám na tu dobu, kdy Simple Plan byli prostě kapela, která byla v podstatě nová, všichni jsme to strašně hltali. Bylo to prostě, když jsme byli na střední a poslouchali jsme tenhle ten, já jsem tomu říkal studentský punk, je to prostě takový, že vždycky, když byly ty americký studentský filmy, tak tam hrálo něco od Simple Plan, nebo Sum 41, nebo Blink 182 a hrozně mě to vlastně bavilo, takovýhle ten melodický punk. V Česku se taky vlastně dělali takovýhle kapely, bylo jich vlastně jednu chvíli docela dost. Myslím, že třeba Jaksi Taxi byli, že jo, nebo já nevím, no prostě všechno možný. My jsme u nás vlastně na malém městě v Kadani měli taky takovouhle kapelu a ona vlastně pořád funguje a teď jsem dokonce zjistil, že se nějak teďka znova rozjíždějí kapela Hot Pants, tak to mě vždycky hrozně bavilo, tak si je určitě najdete a zajděte na nějaký jejich koncert, teď mají novýho basáka Víťu Růžičku, tak si určitě najdete, jestli právě máte rádi tenhle ten studentský punk nebo jak tomu tak jako říct. No prostě vždycky mě Simple Plan prostě navedou do této atmosféry. Tak jestli to máte rádi, tak si je najděte. Každopádně, jestli máte rádi další přísun rockový muziky, tak rozhodně zůstaňte tady na Rock Rádiu, protože teďka v necelých půl šestý si dáme Def Leppard, budu taky umf. Já nikdy nevím, jak to přečíst, abych se u toho nezasmál. Prostě umf. A taky Bastardi, no, je to jenom pocit. Rock Rádio.

0: DAB i FM nebo na radia.cz.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Dobrý den, tady je pohledávky CZ. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
5: E-pohledávky CZ. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Takový bouřliváci a jak umějí být taky hezky krotký Def Leppard se svojí peckou Two Steps Behind právě teď lehce po půl šestý na Rock Rádiu. No a já už tady vítám Jirku alias Kapitána.
1: Ahoj, ahoj. Tomuhle já přesně říkám rodidla rvoucí hity.
0: Je to tak, viď?
1: To umějí Hinder, aha. Bush a takovýhle.
0: Ale oni prosím tě, vždycky nejznámější písnička od tý fakt jako tvrdý kapely je tadle ta měkota. Vem si Metallica a Nothing Else Matters.
1: Ano jo, no tak protože víš co, tak protože to se šíří těma médiama, že jo?
0: No jasně, Kiss jako, a jejich Beth.
1: No
0: taky.
1: Tak jako Kiss nemají vyloženě úplně písničku, která by ti jako sundala
0: no, bundu, že jo? No není to takový to, že by tě to i s ponožkama odstřelilo.
1: Oni tak jako vypadají, to je to samý jako, jako problém těch takových těch strašáků salonního typu Ghost.
0: Aha.
1: Jo, já když jsem to viděl, já jsem totiž Ghost znal jako jenom hudebně.
0: Jo.
1: A pak jsem viděl jednou, jenom jsem měl vyplej zvuk a nějakou partu jako takových jako, takových jako strašidel, tak říkám, ty vole, co to je?
0: Jasně.
1: Jsem to zapnul a...
0: Jo, známá melodie, známá pecka.
1: Říkám, tyve, ne, to není ono,
0: tyve. A teď se jim tam schovává v masce ještě Gabriela Gunčíková, ne?
1: Fakt?
0: No, myslím, že jo, že v Ghostech zpívá teďka. No, normálně je tam takováhle jako, česká zatáčka, by se dalo říct.
1: To nevím, no dobrý, no tak
0: škoda
1: to je super.
0: Škoda za to maskou, ale každopádně zní to skvěle. Zní to skvěle, už jsme něco slyšeli. Kamarádi, užijte si následující dvě hodiny s Kapitánem, protože vy mu určitě budete, že jo...
1: Volat psát.
0: Víte moc dobře, kam určitě to takhle děláte už dlouhá léta a teď to nebude jinak, takže si to krásně užijte. My se tady zítra na Rokovém odpoledni uslyšíme zase v plný palbě. Péťa už tady zase bude. Takže já se s vámi už rozloučím, dáme si Save Tonight od Eagle Eye Cherry, budou taky Judas Priest, Chris Cornell a taky Doga, protože nejsi nevinná. Tak se mějte krásně a čus!
1: Ahoj!
2: Co je? Funguj ty, křápe! Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, / Štěpánek.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: Happysport.cz.
9: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
10: Asi 100 tisíc.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
10: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
9: No prostě jdi na epohledavky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
10: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Letní slevy právě odstartovaly!
12: Zažij léto naplno!
11: Když zábava,
12: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautumberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackey Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Monika Holubová. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Podle francouzských četníků specializovaných na operace v Alpách je navíc třetí člen výpravy zraněný. Jednou z obětí byl také horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Státní zemědělský intervenční fond dál čeká na výzvu ke spolupráci s úřadem Evropského veřejného žalobce. O zahájení trestního řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert včera informoval server Seznam zprávy. Úřad tak reaguje na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. V Praze bude na Pankráci omezen provoz. Od pondělí tu začne oprava křižovatky u ulice Hvězdova a práce tu potrvají do 3. srpna. Jak tu bude provoz vypadat, vysvětluje mluvčím 4. městské části Edita Řeháková.
2: V ulici na Pankráci zůstane před obchodním centrem Arkády obousměrný provoz, stejně jako je tomu dosud. Naopak řidiči neprojedou z Pankráce do ulice Sdružení směrem do Nustí a stejně tak nevjedou ulicí na Jezerce a Sdružení na Pankrác.
1: Změny čekají také autobusy linek 188 a 134. Ceny ropy se po další eskalaci bojů na Blízkém východě zvyšují. Oba hlavní typy popoledně přidávaly přes 1%. Trh mimo jiné reaguje na zprávu, že americký prezident Donald Trump znovu uvalil námořní blokádu na všechny íránské přístavy. Íránské revoluční gardy pak pohrozily, že uzavřou všechny ostatní vývozní koridory. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme, Mončo, za ty zprávy a podíváme se, co nám nahlásil náš Český hydrometeorologický ústav na zítřek. No, ono se na to nedá moc spolehnout, jak jsme zjistili v posledních dnech, ale přesto mělo by být tedy oblačno až polojasno ráno a dopoledne čekáme místy až zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou opět lokálně přeháňky, ojedinělo také bouřky a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty na 30, se na jižní Moravě dokonce 32 stupňů, no a v 1000 metrech na horách stupňů 21.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Hodíme očko na dopravní situaci v ulici Hradecké a v Brně, dvakrát osobák v sobě, tvoří to překážku na vozovce, tak projíždějte opatrně. V ulici Jandova v Hradci Královým osobák s motorkou, opět překážka na vozovce, projíždějte opatrně. No a na D1 na 194. kilometru na trase polskostátní hranice směr Praha je nehoda nákladňáku s osobákem, pardon, tak opět překážka, která brání v provozu v celé šíře vozovky, tak buďte opatrní a jedete kamkoliv. Na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
4: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rock na psání.
3: Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, no a je tu konečně náš oblíbený den a to je středa, kdy je ho tam třeba. Tak, než to tam začneme sázet, tak tam sadíme trošku poctivýho rock'n'rollu a to už je, přátelé, na vás. Máme na to, aby jsme se krásně naladili na večer 2 hodinky, které patří čistě vám, posluchačům našeho rock rádia. Pojďte mi volat do kapitánský kajuty na číslo 725-844-424 nebo mi pište na Messenger a nebo do mailu. To říká váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. No a na úvod si dáme Blackout od Škorpíků a během týhle 3¾ minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!
4: Rock Radio.

0: Tak, přátelé, jenom jsme vypluli z přístavu a už se to sype ze všech stran. Tak, volal mi sem náš malý plavčík Adáme, který by chtěl něco pěkného zahrát od Panoptika a pro svoji maminku Teresku. Do toho mi psal tady Tomáš Rozmuš. Ahoj, Jirko, prosím, zahraj Panoptiko a dejte mi pro vás, pro všechny, který jdou v sobotu na koncert na Fotrfest a pro tebe do studia, poslouchám tě každý den. Děkuji, Tomáš Rozmuš. Já ti taky děkuji, Tome, za tvoji podporu a to děláš dobře, že posloucháš každý den a dáme si teda píseň Dejte mi pro vás na začátek, pro vás na lodi, to je nezbytnost.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Vlach, slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem a jdeme si dát další muziku. Dovolil se mi Martin, který by chtěl od Sabatu zahrát Paranoid. Bylo by to pro společnost Asistence, která se stará o vozíčkáře, o vozíčkářky a taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Do toho mi ještě psal David Šimáček, který by chtěl to samý, ať nám to utíká prý v práci. Díky moc. Přátelé, já trošku překvapím, nebudem si dávat tu základní verzi, ale dáme si živáček přímo od prince temnot Ozzyho Osborna, ten nám tu nesmí chybět.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
12: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: to byl neúspěšný realiťák, bývalý kudrnáč a vždycky romantik Bon Jovi a This House is Not For Sale. No a teď k dalšímu vašemu přání, dneska je to fakt nabitý, volal mi mladý plavčík David, který by chtěl čistě pro nás, protože pro něj jsme nejlepší radio, děkujeme ti, pane, tak nechat zahrát Traktory a tu píseň, jak se tam zpívá, ne, ještě není doba zlá. Tak z toho jsem vydedukoval, že to jsou snad letokruhy pod očima.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
10: Ekokom.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 30%.
13: Happysport.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
17: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

0: Tak to byla píseň o rozvodu, zdánlivě romantická, Every Breath You Take, a kterou složil samozřejmě pan Sting a odehrála vám ji tady kapela Police. Tak, teď nás čeká tady po delší době Monika Akinom, naše známá hospodská od Krysy, která napsala: ahoj kapitáne, hlásí se 7. ze 7, no vidíš, drahá, už ti to končí. Prosím zahrát ke Krysovi všem krysákům a všem, co poslouchají, ať si užijí super léto, všem na cestách, ať jsou bez nehod a počasí, ať nám přeje. Čeká mě dovolená, tak zaškvoříme celebrity, prosím. Jasně, rozumím, celebrity si dáme, a než si je dáme, tak přátelé, jedna z mála možností, jak dneska ještě zasáhnout do pořadu Rok na přání, je taková, že mi napíšete, jak by mělo dneska znít časové znamení, spíš v jakém jazyce a v jaké situaci byste ho chtěli načapat. No a VIP místečko pro píseň na přání po 7. hodině je čistě vaše.
1: Rok na přání. Rok Radio.

0: Tak, přátelé, to byly Airborne a Cheap Wine and Cheaper Women a my se pokusíme ještě narvat tam jednu pečku. Psala Eva Pastorovičová Sečková. Ahoj, kapitáne, zahraj prosím tě mému manželovi k dnešním 39. krásným narozeninám. Ať už se ty práce tolik nechtěla, nesluší mu to. Jo, ať už se u té práce tolik, asi nevím, nemaká moc, nesluší mu to, zahraj mu něco od Arch Enemy, díky Eva. Tak, milí manželi, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrch a nezapomeň, že orel lítá sám.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

chers auditeurs, il est 9h moins de un match important de la Coupe du Monde de football de cette année est sur le point de commencer. Mais cela ne nous concerne en rien. Après tout, nous sommes mercredi. Alors allons nous coucher. À espérance que quand match de nuit attendra. Tak dnes jste, vážení posluchačové, slyšeli. Vážení posluchači, je za minutu 7 hodin a za chvíli nám začíná důležitý zápas letošního fotbalového mistrovství světa, ale to nás vůbec nemusí zajímat. Je totiž středa, vrhněme se tedy do postelí, tam nás doufám žádný zápas rozhodně nečeká. Tak to bylo francouzsky, jak si to tak zhruba přál Jan Daněk. No a on si taky za to může něco přát, Honzik? Já mu rád zahraju samozřejmě, jen co odstartujeme druhou půli našeho roku na přání, tu startujeme teď peckou Basket Case od Green Day a pak je to na Honzikovi.

0: před náma přání Honzy Daňka, který si vymyslel dneska fotbalovou tematiku a francouzštinu, tak mě a všem fotbalovým fanouškům, kteří fandí a pijí k tomu pivo, bych chtěl nechat zahrát hat-trick a nechte vlajky vlád s Alešem Brichtou. Prej může být? Může být. Tak to necháme vlád.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Tak to byl svěží závan ze Švédska, Sabatoni a jejich templáři. No a teď si dáme zase nějakou pěknou češtinu do uší, o což se postarala posluchačka Jani, která mi volala, že by pro svoji velkou lásku přítele Radima chtěla nechat zahrát od Harleyů píseň Proč pocit mám. No, máš správný pocit, je středa, je to tak?
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava!

0: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: uší vám, buráci, vaše oblíbené rock radio s pořadem Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Po exceptech určitě opět nějaká čeština zazní a o to se postarala Eva Vlková, která napsala: ahoj, já bych chtěla nechat zahrát něco od Alžběty pro kluky ze Stajky, kteří zrovna připravují sobotní open air, kde nám bude Alžběta hrát. Už se všichni moc těšíme. Díky, Eva. Tak prosím, a ať se vám váš sobotní open air vydaří. Tady je něco pro vaše tělo a mysl.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak do téhle té nádherné klasiky se ani vstoupit hlasem nedá. To se snad ani nesmí, přátelé. Samozřejmě Led Zeppelin a Stairway to Heaven. Pokračujeme dál naším vzorným synem Davidem, který pro svou maminku Alenku bych chtěl nechat zahrát tentokrát něco od Nightwish. Tak já jsem vybral skladbu, která je trošku ostřejší, má nožičky, jmenuje se Dark Chest of Wonders a Yes, Alba Once z roku 2004. Milá mami, to je pro tebe.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
3: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

V našem do finále jdoucím středečním speciálu roku na přání dohráli AC/DC, o které byl taky zájem. Tady jsem otevřel maila od Jary, který napsal: čau, prosím o zahrání AC/DC, jsme na cestě do Řecka pomoci kolegům s hašením lesních požárů. Díky, hasiči z Česka. Hasiči, moc vám držím palce, ať to tam s těma řeckýma hasičema zvládnete. Vy jste stejně nejšikovnější hasiči z celého světa, vždyť to známe, zlatý český stříkačky. Tak já myslím, že se to podaří uhasit, až tam přijedete. No a tady ty AC/DC s peckou Shut in the Dark byly přímo pro vás. No a teď jedeme dál. Psal mi Michal Kmínek, že by chtěl zahrát nějaký Bad Religion a bylo by to všemu pracujícímu lidu, co se večer těší na své přítulkyně. No a samozřejmě ale pracují i ženský, tak ty, co se těší na svý přítele. Dobrá, dáme si pecku American Jesus z roku 1993. I když nevím, co má Ježíš se středou společného, ten spíš léčil, rána se zacelí. A to by se nám při středě moc nehodilo, no. No nic, píseň je to pěkná, jdeme si ji poslechnout. Rock Radio, Rock Radio, rock na

Přátelé, je to opět tady a musím se podívat na hodinky. Zjišťuji, že je čas odejít, je totiž za pár minut 8 hodin a náš dnešní středeční pořad Rok na přání končí. A dnes se budeme loučit tradičně, o to se postarala Míša z Kostelan, která by chtěla zahrát něco pěkného od Slayer a bylo by to pro všechny fanoušky, taky pro celý Kostelany, pro sestru Martinu a pro děcka Filipa s Martinem a samozřejmě taky pro všechny středečníky. Tak pro vás všechny je tu pecka Blood Red, s kterou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem dvojitě plodný večer, no a s těmi, co to přežijí, tak se uslyšíme u našeho roku na přání opět po 18. hodině zítra. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pět!

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegl, dobrý den.
4: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek. www.autoštepanek.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Nebývá úplně zvykem, abych dostal záchvat smíchu poté, co se dozvím, že můj kamarád rozsekal svou závodničku na trsátka. Ale tady mi nic jiného nezbylo. Totiž, když Adam Březík v sobotu poslal svůj závodní speciál do věčných lovišť a do společného chatu nám přišla fotka, která to dokumentovala, jeden náš společný známý to sušek okomentoval. Adame, na ten Masters of Rock si až tak spěchat nemusel. Ten začíná až ve čtvrtek. Faktem je, že po dlouhých letech to vyšlo tak, že se Master nekryje s Bohemkou. Na což tedy Adam, jak už jsem říkal, zareagoval své rázně. Ale že se tam těší, to zní i z téhle jeho pozvánky.
2: Zdravím posluchače Rock Radia, tady Adam Březík. Normálně vás zvu na naše závody a dneska bych vás chtěl pozvat na trošičku jinou akci, a to Masters of Rock 2026, který se bude konat ve Vizovicích již tenhle víkend. Takže doufám, že ve čtvrtek všichni dorazíte a že si užijeme pěkný rokový zážitek. Tam spousta kapel od Halloweenu přes Marilyna Mansona, Arch Enemy a dále. Takže věřím, že každý si přijde na své a že si to všichni společně užijeme. Ahoj.
1: Sami slyšíte, že u Adama je nepokrytý těšink na Masters of Rock, takže pokud se tam s ním potkáte, můžete se vyfotit, pokecat o tom, jak to bude s Barunkou, a ti jízdivější, třeba já, se ho můžou zeptat, jestli nemá trsátko z podpise.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: still won't hear.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

časopise V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Už je to tak, to když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle a posle

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do hřiči, ty hňupe. To si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho kuchal kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklepával.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátého to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: No v listopadu říkám.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde, no.
1: Na Al. Al.
2: Na Al Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny,

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.